0: Sofia.
1: A jsem Sofia Marinová a tohle je Radio 6 bez 10. Slyšej Radio 6 bez 10 samou v Radio Play.